0: Color music.
1: The best music.

Color Music Radio. The best music in town.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Thank you.

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, no a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Fina Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
3: Máme nejlepší ceny.
2: Více

0: Music Radio.
1: Bylo 9 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádáme vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
4: Se Zuzanou Maxa.
1: Single Story.
5: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
6: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
5: Ja.
6: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.

0: na šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
2: Máme nejlepší ceny.
1: Více informací

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, to v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.

Ahoj, moji milí. Tak už jsem se těšil, je to jasná věc. Zdravím vás, zdraví vás Martin Svátek. No, krásně po 20. to je neděle, to je premiéra a jinak v sobotu v 10. to je repríza na Cloud Music Radio. ACX, American Country Express, taky na rádích Sázava, Amerikána. Moc vás zdravím. Víte, já mám dneska i docela trému, větší než obvykle. To je teda věc, mám pro vás spoustu novinek, spoustu nových jmen, skvělý muziky. Já se na to dost těším a jakmile mám tady nějaký nový jména a tohle, tak jsem taky trošku nejistý.

tuhle věc, když si pustíte na velkých bednách, tak samozřejmě slyšíte ten... ono v té hudební terminologii je na to jedno slovo, to se nedá v rádích použít, ale ten tlak od spodu, od té basy a od toho kopáku je to skvělý. No tak Kane Brown. Já myslím, že takhle večer si otevřít pivo, proč ne, i k vysílání, i k rádiovému vysílání, nemusíte být vždycky k filmu. No a tady takový ten charakteristický zvuk. Lee Price, taky Hayley Withers a ještě je tam někdo.

Tak tohle to jsou Lee Bryce, Nate Smith a taky Hayley Withers, Drinking Buddies. Mám tady ještě jednu takovou pijáckou, jednu takovou chlastací věc. Tato grupa je úspěšná v Kanadě. Jmenuje se Tim and the Glory Boys. If I Go Missing, jedna z nových.

Don't tell my mama. No tak tohle to je Chase Kessner. Skvělej zvuk.

dlouho jsem od nich nic neslyšel, tohle jsou Eli, Young Band. Chances are... No něco podobného ještě zazní teď v tuhle chvíli. Tim Hicks, nový jméno v country muzice, tedy v ACX rozhodně. The Pilot.

Legends. No teď už v minulý týden jsem vám hrál Mitchella Tempanyho s věcičkou Not Today. Tak teď je tady sklidnění v podobě hitu Speed of Light. Novinka tady toho zpěváka Mitchell Tempany, posloucháte Ace.

právě se objevil v americkém žebříčku country muziky. Na 57. místa, jestli jsem to dobře si zapamatoval. Tak ale Jason Aldean, já jsem si vzpomněl na jednu takovou raritní věc, takový jeden remix, který vyšel. On chvilku právě Jason spolupracoval s Ludacrisem, s rapperem, se kterým taky nahrál jednu věc pro Ludovo album. No, Luda taky nahrál s Jasonem jednu takovou docela zajímavou věc. Teď ji tady nemám po ruce, mám tady takový blbej remix, to se sem nehodí, ale mám tady jinou takovou nahrávku právě Jasona Aldeana z alba z roku 2010. To album se jmenuje My Kind of Party. Jinak v roce 2011 vyšel tenhle ten remix. A jinak hodně úspěšná věc a tohle zpěváka Jason Aldean, s tím taky Luda. No tak já vím, že i někteří hip-hop

Tak tahle holka má úspěch v kanadském žebříčku. Těch holek tam moc není teda. Tohle je zpěvačka, která se jmenuje Tennille Towns. No a teď se tady blíž mrknem do toho kanadského žebříčku. Tady je jeden zpěvák, kterýho jsem teď objevil, jmenuje se Josh Stumpf. A tahle ta ukázka Johnny Walker, Come

jsem podělaný. Della Smith, Good Time Goes. Těším se na album jako blázen. No tak rozhodně, to zní dobře a stejně tak dobře zní i další nový jméno v ACX, Nate Heller, tato ukázka Thought About You.

Pack. No, tak velká paráda. A jinak tohleto album Keith Urbana zní, nebo zní je napěchovaný kavrama, jenom tato věc je původní, ale já bych vám nabídnul úplně jiný cover od někoho jiného a zajímavý, já myslím, že...

Cyndi Lauper, Time After Time. No a předělali to, v Kanadě to má úspěch. Andrew Hyatt a Megan Patrick. Mně se to líbí docela, ten cover. Třeba vás taky potěší, ta loukázka.

Andrew Hyatt a Megan Patrick. Lokázka Time After Time. Tenhle ten cover od Cindy a my už stihneme v této hodině už jenom tuhle poslední věc, Details. Tohle je skvělej Billy Carrington.

0: 11 hodin. Color Music Radio. Radio Color 90.7 FM.
1: Je to tak, Color Music Radio, Radio Sázava, Americana, ACX, American Country Express, druhá vysílací hodina, moc vás zdravím. A hned na úvod, to je velká věc, velký úspěch pro tady toho zpěváka Kowetzel a samozřejmě Ella Langley, hráli jsme si minulý týden, to ještě nebylo v žádném žebříčku. Teď už je to hodně úspěšný, hraje se to všude.

ať už posloucháte v sobotu nebo v neděli. V neděli ve 20, v sobotu v 10, tak já doufám. A moc si přeju, aby vám bylo fajn. A k tomu doufám, dopomohli třeba i Low Cash, tato věc. I know somebody.

rok 2010. Myslím jako druhá jeho country deska. Prej vydal jedno R&B album, to si vůbec nemůžu představit. Protože on vlastně už dřív dělal s Hootie and the Blowfish. Hodně úspěšná rocková grupa. No, docela zajímavý, jsem si říkal, že v té Kanadě, v té 60. nehranějších vecek se vůbec neobjevila Shania Twain, ona vydala novou desku. Mě to teda minulo, to album, já jsem ho zatím vůbec jako neslyšel, nějak jsem neměl vůbec zájem, abych se přiznal, o tu novou desku, ale možná, že se posunu k něčemu, k nějaký akci, uvidíme. Každopádně překvapilo mě, přece jenom o tom albu se tak nějak mluvilo občas, aspoň jsem něco zaslech, ale v kanadském žebříčku v té 60. se neobjevila jediná věc od Shania. Pojďme si zahrát jednu starou věc od Shania Twain. Love gets me every time.

v tuhle chvíli si hrajeme s Alba, který se jmenuje Play On. Carrie Underwood. Tato věc Cowboy, Casanova. Tohle už je nová muzika, zpěvačka Kelsey Kalik. Cut Him Loose. Slušej od vás. Taky v kanadském.

Tak určitě se bez vás najdou ty, kteří mají rádi auta, myslím ten film. Jsme na to s dcerou koukali dost často. No tak z jedničky auta Cars to pochází tenhle ten single Life is a Highway. Původně Tommy Cochran. A tohle jsou skvělí The Flats Boys, tedy Rascal Flatts. Je zase trošku klídek. Tady je zpěvačka, která dělala takový pop občas do roku.

rovnou tak další cover. Původně Rod Stewart. Tohle Sheryl Crow. The first cut is the deepest. No, teď už country boy se vším všudy. Tohle ten boy jmenuje se Garth Brooks a s ním taky Steve Wariner. Love.

která věc, myslím rok 98. Bye bye. No já se ještě naloučím, ještě pár věcí vám zahraju. No samozřejmě tato následující věc inspirovaná Jody Messina, jinak tohle to je.

I Will Wait. Skvělá věc Mumford and Sons. To už je závěr. To už je závěr, moji milí. No a když si chvilku počkáte, tak zase příští týden za váma přijdu s novou náloží country muziky. Zdaleka jsem nestihl všechny nové věci, které jsem chtěl. Trošku jsem zapadl v těch starých ukázkách, ale tak to prostě chodí. A jinak já už popřeju, pokud posloucháte premiéru, tak dobrou noc, no a pokud v repríze, tak krásný víkend. Ať je fajn, ať je hezky, no a my se slyšíme brzo na Cloud Music Radio, to je úplně jasný, tak...

0: pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Sex appeal. To nejlepší z

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Jsi na šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
3: Máme nejlepší ceny.
2: Více informací najdeš

0: Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce.

Ladíte Color, rádio, které samozřejmě hraje jen a jen pro vás tuhletu skvělou muziku. I dnes vás zdraví Vláďa Drtina a je tady další pořad Sex Appeal, kde si nabízíme vždy tuhletu příjemnou funky, soulovou a smoothjazzovou muziku. Krásné odpoledne vám všem a my jedeme pěkně z ostra. To byl David Sanborn a Kenny G, Pick Up The Pieces a pokračuje Mr. Brian Bromberg.

vynikající basketista Mr. Brian Bromberg a podstaž jako Pastor Hillsovi. Jedeme si na vlnách smooth jazzu a příjemné jazzové muziky. Je tady Kirk Wallim a známý hit 70. let Moving Up.

Kapela Shack Attack, Velká Británie a skvělý smooth jazz a také fusion. Velké Británie ještě zůstaneme, protože odtud pochází i kapela Level 42, další skvělá parta jazz funková formace, kterou založil Mike Lindup a samozřejmě baskytarista Mark King. A tady je jenom takový základní single, který je z počátku 80. let, Starchild a Level 42.

Příjemné odpoledne na vlnách Rádia Color vám popřál Dave Koss a s ním Kenny Latimore a Sheila, velmi známý hit Natalie Cole, This Will Be An Everlasting Love. No a vy jste stále na Coloru v pořadu Sex Appeal, který vás provází Vláďa Drtina. A teď už jedna novinka od saxofonisty, který se říká Ed Archibald. This is what it is. Krásné odpoledne, tady je Color.

Sex appealu i příjemná latina, jazzy, fatal consumando. No a teď už přivítáme kapelu The Manhattan Transfer, vokální čtveřici, která vám nabídne světoznámý hit Tequila, The Way of the Blues.

Tequila a Manhattan Transfer. Dámy a pánové, je tady finále pro dnešní Sex Appeal a v tuto chvíli se loučí Vlád Drtina. Mějte se moc krásně a pokud máte rádi tuhle muziku, můžete ladit rádio vždy v pravidelných časech, a to v neděli v 15 hodin, v sobotu ve 13 a také ve středu v 18. Do té doby naslyšenou, mějte se krásně, mějte se sexy, on the move.

0: Music Radio.
1: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
2: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

Culture Club a jejich Time, to je věc, která nám otevřela další vydání hudebního pořadu New Wave na Cover Music Radio, taky na Radio Hey, u kterého vás od mixpultu a mikrofonu vítá Jakub Melín, kde si každý týden hrajeme dávku muziky 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, Synpopu a taky Postpunku. Tenhle týden vás čeká další příjemná muzika, dáme si Midgeyura a jeho verzi skladby The Man Who Sold the World, která původně pochází od Davida Bowieho a celkem známý je taky cover od Nirvány, ale tahle osmdesátková verze je tak trochu zatnutá, tak si ji tady připomeneme. Taky tady budou DD a This Is The Day, no a jako první taktéž velice a neprávem zapomenutá kapela Associates, která pocházela ze Skotska, měla spoustu pěkných věcí, ale asi největší peckou od nich je tahle vynikající věc Club Country tady v New Wave. A já vám přeju příjemný a ničím nerušený poslech.

This is the day, tak to byly DD a tady v New Wave a my si dáme další muziku. New Wave, synthpopu, New Romantic a taky postpunku let 70. a 80. Čekají vás Fuck of Seagulls a Standing in the Doorway z jejich první desky z roku 82. Taky tady budou Ice House a ze stejného roku skladba Great Southern Land. No a dáme si taky kapelu Real Life a jejich Face to Face tady v New Wave.

Great Southern Land, tak to bude Ice House. Australská kapela, dneska tady máme celkem trojici australských kapel New Wave, protože jsme si hráli Revive, teď Ice House a čekají vás taky Men at Work a jejich Overkill. Potom tady budou The Box a Walk Away, no a také se podíváme do Francie za skupinou s názvem Partenaire Particulier a stejnou skladbou, to byl taky celkem velký hit francouzské New Wave v 80. letech. Ale teď na začátek Men at Work z Austrálie a jejich skladba Overkill tady v New Wave.

Taky ve Francii se dělala pěkná new wave asi po 80. letech, tohle kapela Pardonné, Particulier. No, francouzština není moje silná stránka. Nicméně doufám, že vás baví muzika tady v new wave a dáme si další kousky. Podíváme se teď do Jugoslávie na kapelu Preo Kazaliště a jejich skladbu Moderná děvojka a potom i do hudby časů novějších, konkrétně do roku 2016, kdy kapela Chromatics, která taky dělá skvělý ten new retro wave styl, vydala skladbu Sherry a tu si dáme tady v new wave. Jako první ale Preo Kazaliště a tahle ta jugoslávská záležitost z 80. let, taky velice pohodlná tady v new wave.

Tak to byly Chromatics a jejich Sherry, tady New Wave. A my si dáme závěrečnou věc pro tenhle týden. Loučí se Jakub Nevín od mixpultu a mikrofonu. A za týden u dalšího dílu New Wave opět naslyšenou na Core Music Radio i Radio Hey. Teď se podíváme do Sovětského svazu. I tam se dělal zajímavý synthpop a tohle je jedna z těch asi nejslavnějších věcí, které tam tehdy vznikly. Kapela Allianz a Nažere. Já vám přeju příjemný poslední dalšího vysílání. No a dáme si New Wave opět týden.

0: Radio Color s váma po delší době DJ Cut Team. Tento pořad budete moct sledit každý čtvrtek od 3. do 4. hodiny odpoledne. Repríza je v sobotu v ten samý čas a podporuje to Reprezent Gear a CBD Hype. Je to pár dnů, co jsem přijel z festivalu Colors of Ostrava, kde jsme hráli s grupou Selsičárky. Děkuju všem, kteří nás přijeli podpořit. Big up, byl to náš první festivalový koncert a bylo to super. Sice nám do toho trošku chcelo, ale zazněly tam hity jako Když řeknu, tak přijdu, refrén anebo kakadu, takže na to je chcelo kakadu. A my jedeme dál, celý víkend budu hrát na náplavce v Českém Krumlově.
1: Gonna get back into the groove, baby.
0: A jestli jste v okolí, držte za mnou. And I'm gonna funk you, your crew, and your whole room, man. Funk you too, Studer, get it to funk, and your mama.

Raz, dva, I don't wanna stop. Funky Tune Radio Color. S váma DJ Kadim po delší době na vlnách FM. Doufám, že jste si užili můj warm-upovej set Funky Tune na náplavce v Českém Krumlově. Budu tam celý víkend, doražte za mnou. Vodáci, výletníci, turisté, kaliči, open air přímo v centru Českého Krumlova. Jmenuje se to Bistro Náplavka, tak si doražte dát drink. Já se s váma loučím, to byl Funky Tune na Radio Color. Show dedicated to funk and your mama. Můžete to ladit každý čtvrtek od 3. do 4. hodiny odpoledne. Repríza je v sobotu v ten samý čas a podporuje to Represent Gear a CVD Hype. So tune in again, okay? Why? You know why? 'Cause we're gonna funk.

Posloucháš Color. Posloucháš Color. Perfektná muzika. Hudba všech barev. Color Musicalio. Color Musicalio. Color Musicalio.

0: Music Radio.
1: Byly 4 hodiny. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
3: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.

0: Cajda Šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
2: Máme nejlepší ceny.
1: Více

0: Já přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotouch.
3: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
2: Fonotouch.
3: No tak to roztouch.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
6: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Fajn Rádio.
1: Bylo 6 hodin.
2: Color Music Radio.
3: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
1: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
3: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.

0: Kolečky a Koláci. 21. srpna jsme si vzpomínali vpád vojsk Varšavské smlouvy na naše území. No a tak jsme si tady teďka na začátek jednu ruskou lidovou, tady Uchněm, která vzpomíná Budlaky. No a také zpívali o tom, že její píseň Slunci, no a zároveň taky 21. srpna se bohužel neuskutečnil hip-hop camp, který má sluníčko v logu. A tak mi nezbývá než dodat, aby příště to s tím sluníčkem bylo lepší i ve skutečnosti. Aby prostě se vydařil ten festiválek.
1: Comprehensive education.

0: Cybermen's here. Next time we climb that hill, we'll take a chainsaw and a hammer.
1: Protože než rušit festivaly, kecat lepší i tahat ty lodě proti proudu. Tak to máme Ej uchněm ještě jednou. Tentokrát je v podání Miroslava Imricha. Pod označením Imrich Techno Factory.

jako vždycky i dnes někdo slaví narozeniny. Sean Ryder, člen partičky Happy Mondays, a tak si dáme jednu libůstku od nich. On je jinak jeden z hlavních členů, hlavní zpěvák a taky textař Sean Ryder. No a tomu nekratlíkovi tedy dneska, pokud mě posloucháte v premiéře, je to právě dnes, 23.8., co mu je 64.

Sean Ryder. Happy birthday, Richard Neville. Ano, to je další chlapík na holení, co se týče narozeninového hraní a přání k tomu taky, protože tomu je 47 dneska a jedná se o zpívajícího člena partičky Five.

No, minule jsem vám taky pouštěl samozřejmě i k narozeninám různých lidí, jako třeba Jill Caniff. A ještě předtím jsem hovořil o dřívější události z 8. srpna, že tedy ten den byl Mezinárodní den ženského orgazmu. No a představte si, potom teda se mi stalo to, že ač měla kulatiny, tak jsem jí vlastně udělal jenom tak na půl. Tak to tady bude ta písnička celá. Takže Jill Caniff spolu s Luscious Jackson, City Song. Čerstvá šedesátnice od 17. srpna.

Hold the One For Me. No, přeju to i Liamu Howlettovi, aby mu to nějaká ženská říkala, nebo kdokoliv, prostě, s kým tím to bude klapat. Protože chlapíkovi Liamu Howlettovi, DJovi a členovi The Prodigy, které jste slyšeli předtím, před touhle skladbou, právě tu velkou semplárnu, tak jemu je 55.

No ale toto tedy, co nám dohrává, tak to jsou The Train. No ale my ještě si dáme od Prodigy jednu větičku, protože 55 to jsou půlku latiny. Ono i v případě té Jill Caniff to nebyla ještě jediná věc, co dneska hrála, protože od té tady zase spolu s partičkou Luscious Jackson budeme mít tu věc ještě v remixu. Tady těch Prodigy, kdy Lime Howlett s ostatními. Tady, kteří se podíleli na té pečce a když jsme na Color Music Radio, tak my

No a ještě teda ta slíbená Jill Caniff po druhé, Selimi Luscious Jackson samozřejmě, v tom remixu té věcičky City Song. Já jim tady musím na té desce akorát rychle připravit a bude ale nadpřirozená úplně, protože to je Supernatural Mix.

rychlý k nám TC. Takže ne down, ale spíš up groove. Ale věc se jmenuje down groove.

každopádně v tomhle díle pořadu Barevná hodina Honzy Martina. Je to znějící pode mnou právě. A teď to bude nade mnou. Poslední věc. Tak žijte v laze, koračky a koráci.

0: Music Radio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: Radio

To Mixdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu.

Máme 5 minut po 8 hodině večerní, posloucháte Core Music Radio a startuje československý speciál lahůdkářství s datem 29. srpna 2026 živě z Roháčů ze západních Tater, tady z Drevenice. Tak doufejme, že internetové spojení bude fungovat v pohodě a dnešní československý speciál takhle živě ze Slovenska se nám podaří odvysílat bez problémů. Od mixpultu a mikrofonu vás samozřejmě jako každou sobotu vítá Jakub Melý, tady z těch polních podmínek v horách. Já jsem tak akorát těsně stihnul sem se vrátit z velkého výletu z přechodu Nízkých Tater z Čertovice na Ďumbier, to bylo pěkné dneska. Každopádně o horách se ještě dneska možná něco povíme, ale hlavně si budeme hrát muziku 70. a 80. let československé tvorby a musím říct, že jsem si pro vás připravil dneska pár věcí, které tady ještě v historii nikdy nezazněly a taky samozřejmě se těším i na vaše hudební tipy a hudební přání, která můžete posílat na mail lahutkarstvi@radiocore.cz nebo taky na Facebook, kde visí příspěvek lákající vás na československý speciál. Případně využijte mobilní aplikaci nebo taky formulář na webu radiocore.cz. No a dáme si 70. a 80. dneska i dost těch 70. jsem hrabal trochu v disku 70. let a právě si dáme i nějaké věci, co tady ještě nebyly. A taky vás čekají i zapomenuté kousky, různé hudební bizáry a bizarní cover československé zahraniční hudby a dokonce i skladby, které nikdy oficiálně nevyšly na žádných nosičích, ale byly nahrané třeba pro slovenský rozhlas. A ty se těším, těch tady pár bude a to jsou opravdu jako neskutečné klenoty. Ale teď vám pustím Mira Šbirku společně s Limitem, Slávou Opitý, krásná věc, potom teď bude tango, co s tím sklem, taky se dáme Vidějek a skladu Vidějčan a přijde Elan. A zloděj slnečnic. Tak příjemný poslech ještě jednou československého speciálu. Vám přeje Jakub Melín od mixpultu mikrofonu. Pište přání a užívejte si dnešní poslední srpnový sobotní večer na Core Music Radio.

To byl Alan a Zloděj slnečnic, taková celkem méně hraná věc od nich, minimálně u nás se tahle ta skladba takřka vůbec nehraje, tím myslím teda v Česku, na Slovensku občas v rádiích zazní, stejně jako další věci od Elánu, které se u nás taky moc nehrají. Hlavně z té starší tvorby jako zvláštní, že vlastně od Elánu se u nás hrají spíš ty novější věci typu Kočka a podobně a tak dál, nebo Zalubil se chlapec, ale tyhle ty staré věci z začátku 80. let, jako je Osmi světa děl, který dneska určitě zazní, Zloděj slnečnic a podobné věci, tak ty se vlastně skoro vůbec nehrají. Posloucháte československý speciál, pokud jste si naladili až teď, divíte se, co to tady hraje v éteru na Color Music Radio, tady normálně hrají zahraniční osmdesátky, tak je tady zase ten jeden týden v roce, kdy si dáváme pouze a jenom československou tvorbu v československém speciále a po dvou letech je to opět živě ze Slovenska, opravdu jako z Tater, kdy loni jsem vysílal z Jizerek, protože nevyšla sobota, kdy jsem byl v Tatrách, jsem hrál na svatbě a tak, kam jsem jezdil ze Slovenska na otočku, to byla teda jako taky vtipná akce. Ale tenhle ten rok 2026, to vyšlo pěkně, že si lahůdkářství vysílám přímo tady ze Slovenska z Podroháčů, kde už jsem taky byl dvakrát na výletě velkém a tak, takže samé pěkné věci. No a dneska tady si hrajeme všechny možné raritky, specialitky a tak. A jenom předestírám jednu věc. Vy, posluchači, máte vždycky v československém speciále zejména, ale jindy opravdu jako mnohdy speciální přání. A můj archiv není bezedný a tím spíš tady v Drevenici na Liptově. Takže pokud vám náhodou nezahraju vaše hudební přání, tak to není proto, že bych vás neměl rád, nebo že bych vám to nechtěl zahrát, ale prostě danou věc třeba nemám. Takže už tady přišlo několik přání na věci, které tady fakt v archivu nemůžu najít. Zkusím se podívat, jestli ještě třeba nedohledám, ale když ne, tak pošlete třeba něco dalšího. Zkoušejte to určitě dál, protože rád vám nějaké ty věci zahraju na přání a na hudební typy, ale nemám archiv bezedný a už vůbec ne právě v československé tvorbě. Tolik tedy k hudebním přáním, která i nadále samozřejmě posílejte na Facebook přes mail a tak dále. A my si dáme další muziku, protože budeme si hrát jak českou, tak slovenskou tvorbu. A teď tady pro vás mám Janu Kratochvílovou a skladbu Disco Balls Tango, to je skvělá věc ze desky Disco Balls, což byla vlastně taková kompilační deska. Diska 70. let od Karla Svobody, bylo takové, řekněme, konceptuální album, kde tam zpívali různí lidé, třeba Lešek Semelka, potom právě Jana Kratochvílová a byly tam instrumentálky a tak podobně. My si dáme tady Disco Balls Tango, taky tady bude Marika Gombitová a V období dáždia, to je moc hezká slovenská věc. A jako první Eva Hurichová Za mléčnou dráhou, taky skladba, kterou se nějak pamatuju, že se v rádích občas jako hrála, ale taky jsem ji dlouho nikdy neslyšel, tak si ji dáme tady na Core Music Radio v dnešním československém speciále. A vy si užívejte příjemný srpnový večer s datem 29. srpna, poslední srpnový víkend a za týden už máme září a zářijový víkend, děti půjdou do školy a tak podobně. Ale k tomu se taky dneska dostaneme, protože budeme mít jednou trochu opožděnou věc ze 70. let, ale ještě neprozradím, co to je, těšte se. Teď Eva Hurichová na Color Music Radio.

Tak to byl Ouda Říha, Král pasáže, taky docela zajímavá věc z 80. let, která se moc nehraje, byť kapela Katapult patří mezi takové ty celkem profláklé kapely s těmi velkými hity. Ale i od nich se dá najít jako něco zajímavého, nebo právě od slovy od Oudy Říhy. Já si pamatuju ještě na jednu skladbu, kterou si možná třeba později pustíme. To je, myslím, něco s diskem. Teďka si přesně nepamatuju ten název, ale vím, že jsem to tady určitě už historicky nikdy v československém speciálu hrál. Posloucháte československý speciál Lahůdkářství na Core Music Radio s Jakubem Nevínem a dáme si další muziku. Dneska tedy pouze české slovenské věci. Až do pozdních nočních hodin, já teda jsem teďka absolvoval takový trojboj velkých výletů, ale necítím se nějak zásadně unavený, byť teda předevčírem jsem byl na Bystré, což je nejvyšší vrch západních Tater, nebo hora teda, vrch, to je takové jako slabé pojmenování, takže jsem se natáhl o takovou obcházku přes Račkovy plesa a horu Klín, což je strašný krpál, to je jako strašný. A hlavně ho vylezete nahoru a pak ho se slezete dolů a jste furt jako na stejný nadmořský výšce, jako jste byli předtím. A pak musíte zase nahoru na tu Bystrou. Takže je to taková docela fakt náročná túra, asi 27 km a převýšení dohromady 1600 metrů. To je skoro jak Triglav ve Slovensku. Potom včera jsme byli dokonce s dcerou na Plačivém, která vylezla v Roháčích na vlastně nejvyšší kopec, to je vlastně Baníkov, ale Plačivé je vlastně nejvyšší z té trojice, Ostrý Roháč, Volovec, Plačivé, 2125 metrů. A lidi se tam jako ptali, kolik tomu dítěti je, že teda tady leze po Roháčích, jo, se docela divili. Takže to bylo takové legrační a zvládla to úplně v pohodě, takže jsme si užili celý den v horách. No a dneska jsem vyrazil, protože bylo hezké počasí, zase na přechod Nízkých Tater z Čertovice na Ďumbier, což je takový dlouhý výlet. A po cestě jsem se samozřejmě stavil na Štefáníkově chatě, kterou naštěstí zachránili před nenasytnými nájemci, kteří chtěli to tam prostě nějak zprivatizovat. To byla celkem velká aféra, kdy i já jsem přispíval pár euro na to, aby původní chatař měl na právníky a mohl se bránit proti tomu, že ho tam chtěli vyhodit. Takže tam stále funguje hezky a furt to má takovou tu krásnou starou atmosféru na Štefáníkově chatě. Doporučuji výlet na Ďumbier, buď tenhle dlouhý z Čertovice, nebo ten krátký z Strangošky, což se dá zvládnout třeba i s nějakým dítětem a je to celkem na pohodu. Teď ale zpátky k muzice od hor, o Tatrách se ještě možná dneska něco řekneme, nicméně teď vás čeká kapela Team a jejich Bech, taky hudební přání posluchače Libora. To je Jiří Korn a jeho coververze skladby Putting on Ritz od Taka. Hotel Ritz si dáme tady na Core Music Radio. A jako první je tu kapela Oceán, ta nesmí chybět v československém speciále. A dáme si vedle Ráchel tu asi nejhezčí věc od nich. A to je skladba Prázdná ulice. Tak si ji užijte tady na Core Music Radio.

Musím říct, že na tenhle ten cover od Jiřího Korna si pamatuju, ten známý, ten se občas hrál v rádích, nebo aspoň jsem ho zaznamenal, cover skladby Put It On Rates od Taka. Ten jsme si zahráli tady v Ahutkářství na Core Music Rádiu, vy posloucháte československý speciál živě z Drevenice, z Liptova, ze západních Tater. No a dáme si další muziku. A protože máme konec srpna a končí taky prázdniny, tak tady bude skladba, která vlastně jako trochu, je to takové jako mi blbé, jo. To je něco, kdybych prostě v neděli večer hrál skladbu Víkend začíná. Tak si dáme skladbu Prázdniny od Tamary Koryčanské, to je taky 70-ková věc, taková trochu, řekněme, infantilní, ale je to hezká věc, prostě 70-ková muzika, takové orchestrální disco, řekněme. A potom, abychom navázali něčím podobným, tak si dáme kapelu Bezinky, která měla taky spoustu různých věcí v 70. letech, a mimo jiné tedy ten děsivý cover Rasputina, že natočí Globusem, tak to je jejich práce. Ale měli i spoustu jiných disco věcí, které jsou, řekněme, opravdu jako fakt dobré. I jako z dnešního pohledu. A to je třeba skladba Diskotéka na nábřeží. Ta je opravdu, ta má jako parádní aranžmá, fakt kvalitně udělaná, a my si ji zahrajeme tady na Core Music Rádiu. Potom přejdeme do 80. let na Slovensko, bude tady Robo Grigorov a Žuvačka za uchom a taky Silvia Sivová, její slavná věc Nemožná. Doteďka si pamatuju, když asi 2 nebo 3 roky zpátky tady v té vesnici, kam jezdíme v Žaru, tak vlastně jsme čekali na autobus a jeli jsme právě na nějakou túru s kamarádem, že tady s námi byli, s rodinou. A teď jsme čekali na ten autobus a teď se rozezněl místní rozhlas a vlastně než tam začali něco říkat, tak tam pustili právě tuhletu písničku v plné délce. Takže prostě na celou vesnici tady z Ampionu hrála Nemožná a pak teda vyhlásili něco o tom, že přijede sběrný kontejner. No. Nicméně my si Nemožnou dáme už za chviličku tady na Core Music Rádiu. Teď ale 70. Bezinky, Diskotéka na nábřeží, je předtím tady Tamara Korčanská a Dětský sbor Slniečko a Prázdniny plné hyér, no tak děti. Hod, už se vám to chýlí ke konci, co se s tím dá dělat?

to vás Sylvia Sivová nemožná, samozřejmě produkce nebo muziku složil Vašo Patejdl, to je vlastně věc z té Fontány pro Zuzanu, což byl tehdy dost kultovní film v 80. letech a hlavně měl tedy velmi dobrý soundtrack, kde byl Robo Grigorou a právě Sylvia Sivová a další věci. No a jako doteďka je to celkem populární věc na Slovensku a u nás se to vlastně v rádiích vůbec nehraje. To samé jako Rebor Grigorou a Dvaja, což je věc, která tady možná taky dneska ještě zazní, taky vlastně z Fontány pro Zuzanu. A to jsou věci, které se prostě v rádiích u nás nějak, nevím proč, nehrají, byť jako spousta lidí to zná, nebo většina lidí zná i ty filmy, nebo ten film a tu muziku. A tak, já si pamatuju hlavně, když tady Němožnů, kromě toho, že jí hráli tady v místním rozhlase ve Žiaru na Liptově, tak mě někdy na vysoké škole, když jsem ještě hrával na vysokoškolských párty, a to byly celkově velké párty, tam bylo třeba, nevím, 400-500 lidí, a tak mě ukecala parta Slovenek, prostě, že jim musím pustit Němožnů. Já jsem říkal, jako lidi to nebudu znát. Ne, prostě pust Němožnů. Tak jsem pustil Němožnů, Slovenky si celá zapařily, zbytek sálu koukal, co to je. No tak dalo se tehdy, že jo, to byly prostě vysokoškolské akce a nebylo to tak svázané a bylo to takové docela zábavné tehdy. Nicméně tady v hudkářství si dáme další muziku československé provenience. Napsal posluchač, a teď se musím podívat, protože už vás psal hodně, tak bych to tady nemotal, posluchač Milan. Jestli bych zahrál něco od Jiřího Schellingera z alba Hrnaně. No tak já jsem tady měl připravenou jednu věc, kterou neprozradím ještě, protože ta se hodí až později, až bude trochu jako pozdější večer. Možná posluchač Milan si tipne, jaká to skladba je, ale my si dáme jinou věc, která taky pochází z té desky a to je taky za mě jedna z nejlepších rockových věcí československé tvorby vlastně 70. a vlastně 80. let a hlavně těch 70. let a to je Lucrecia Borgia od Jiřího Schellingera, to byl jeho velký hit. A taky skladba, která vlastně se vůbec jako v rádích skoro nehraje. Já nevím proč, ale je to prostě velká škoda. Potom tady bude Mirka Brezovská. To je interpretka, která tady vlastně ještě asi nikdy nezazněla v československém speciále, ale já tady od ní mám připravené na všech celkem tři věci. Tohle to je jedna z těch dvou známějších, pak se ještě dáme Děvča neplač, to je vlastně její asi největší hit. Ale mám tady i skladbu, která vlastně neexistuje ani na YouTube, ani nikde. Prostě ona vyšla na desce teda, tu desku, ta deska je celkem vzácná a já ji v archivu nemám, ale mám tuhletu skladbu nahranou z jednoho pořadu. Tu si pak pustíme, to se jmenuje Monavíza. Nicméně, my si dáme teď skladbu od písně k písni a pak vás čeká taky kapela Modus a skladba, kterou jsem tady taky ještě nepouštěl. A to je moc hezká věc z druhé poloviny 80. let, skladba Roberta. Ta se u nás taky vlastně vůbec nehraje. Já jsem ji úplně náhodou slyšel na jednom slovenském rádiu nedávno a říkal jsem si, jako, proč tohle to neznám, to je krásný slovenský synth pop 80. let a v českých rádiích se to nikdy nehrálo. Hraje se samozřejmě pořád dokola, Ty já a můj brat, ale já s Klíčka dotykou, tak to je vlastně asi nejznámější věc od Modusu, která se hraje i u nás, ale další věci od Modusu, ať ty starší, jako třeba Spoluhráčka, nebo Úsmev a tak podobně, to jsou skvělé věci, nebo i tyhle ty pozdější právě, jako je Roberta, tak ty se u nás vůbec nehrají. Tak si Robertu dáme tady Lahutkářství na Core Music Radio v československém speciále pro rok 2026. Teď ale Jiří Schellinger a Lucrecia Borgia tady na Core Music Radio.

Tak to byly Modus a jejich Roberta. Moc hezká sedňáková věc z 80. let. Posloucháte Color Music Radio. Máme tady ten jeden výjimečný sobotní večer v roce, kdy si hrajeme pouze a jenom československou tvorbu v československém speciále na Color Music Radio v hudkářství. A za chvíli vás čekají další hudební kousky. Doufám, že spojení je úspěšné a bezproblémové, že nejsou žádné výpadky, zatím nikdo nepsal, takže je to asi v pohodě. A i tady z Drevenice, ze západních Tater, si můžeme vysílat naživo celkem bez problému dneska teda československou tvorbu. I po 9. hodině, už 24 minut po 9. hodině vás vysíláním provází Jakub Melín, ještě dlouho vás vysílání provázet budu. A dáme si ještě spoustu muziky i na vaše hudební přání, která chodí sem do studia. Taky si zahrajeme spoustu muziky, kterou jsem si pro vás já připravil ještě, a tak nějak to tedy zvládneme až do těch pozdních nočních hodin. Ale zase jako nebudeme to přehánět, do určitě nějakých 3 nebo 4 se vysílat nebude, protože, jak jsem říkal, tak jsem teďka zvládl 3 velké výšlapy a výlety za sebou, takže přece jenom, byť se necítím vůbec unavený, tak ona ta únava se určitě jako dostaví někdy v těch pozdějších hodinách. Takže to zakončíme v nějakou rozumnou hodinu, a tak rozumná hodina může být klidně 1 hodina, 2 hodiny. Uvidíme, dokdy to tady spolu dneska všichni vydržíme. Teď ale další muzika i na vaše hudební přání. Mám tady kapelu Dr. Max a Vaše tělo uletělo. To je takový celkem jako bizár. Oni měli obecně hodně zvláštní texty, zvláštní muziku, už skladba Co ty si zač, co byl velký hit, celkem velký, tak byla taková jako trochu ujetá a vlastně se hodně inspiroval v německé nové vlně, možná si ji dneska taky zahrajeme. Potom tady bude kapela Abraxas a jejich Letadlo. To je věc, která je taky docela vzácná a vlastně se vůbec jako v rádích nehraje. A dáme si instrumentálku od kapely nebo projektu Orm, a to je cover slavné věci od Space, Magic Fly. Tady v tom případě samozřejmě se jmenuje Kouzelný let, ale je to prostě cover Magic Fly a celkem povedený, a vlastně je možné, že kdysi dávno jsem slyšel poprvé jakoby tuhletu cover verzi a ne ten originál od Space. Ale cover verze je to hezká, taková uctivá, takže si dáme tady na Color Music Radio. Tahle ta věc jinak pochází z desky Discofil, kde byly i jiné věci povedené, třeba skladba, taková legendární věc Pásky z cívek od Vím se tam taky objevila. No a jako první je tady hudební přání posluchače a já jsem se podíval, kdo to byl, protože já vždycky tady tak v tom listuju a to napsal posluchač na mail, nebo respektive z aplikaci, už to tady vidím, posluchač Jirka si přeje Mira Žbirku a Kup mi knihu, to je věc z té desky Chlapec z ulice, skvělá věc, tohletu desku jsem měl, jsme měli doma. Já jsem na ní fakt vyrůstal, to byla jedna z desek, na které jsem vyrůstal, stejně jako Elán a jejich desky a pak taky Cars a Heartbeat City a ABC Lexicon of Love a tyhle desky jsme prostě měli doma z těch 80. let, mě se to hrozně líbilo, takže na Žbirkovi, Elánu a dalších slovenských věcech a pak právě těch zahraničních Cars a ABC, to je prostě, jsem si pouštěl v dětství, táta mě teda k tomu gramofonu jako pouštěl jenom ojediněle. Ale já jsem si to nahrál na kazety, už jsem tak v těch 8-9 letech jsem byl tak šikovný, že jsem si to dokázal nahrát na kazety a pak se pouštěl na Walkmanu. Už to jelo. Nicméně teď si dáme Kup mi knihu, skvělou věc od Mira Žbirky, samozřejmě s kapelou Limit Laca Učeniče, stejně jako deska Moderní chalan, tak Chlapec ulice, tam je hodně slyšet ten zvuk právě Laca Učeniče. A od ní si dáme i taky nějaké solové věci, i které tady ještě nezněly, tak se těšte.

musím říct, tohle byl fakt jako důstojný cover skladby Magic Fly od Space v podání kapely Orm. Skladba, která se jmenovala tady Kouzelný let, v závorce Magic Fly, vyšla na desce Discofil na konci 70. let. No a my si dáme další muziku, tady Vahutkářství, dnes československý speciál, pokud jste naladili někdo později a říkáte si, co to tady dneska hraje, tak zase po roce tady máme československý speciál, tentokrát živě opět ze Slovenska, ze západních Tater, z Roháčů, respektive konkrétně z Drevenice v obci Žiar u Liptovského Mikuláše, kam jezdíme pravidelně vždycky jako na konci léta. Ale to s počasí celkem rozumně vyšlo. Túry se dají dělat, byť je trochu víc pod mrakem a tak, a není zase nějaké velké vedro. Což je ale na ty túry taky lepší, že člověk potom není tak spocený, nemusí tolik pít a dá se pěkně svézat ty hory i s nějakým rozumným baťuškem menším. Nemusíte sebou tahat mraky zásob. No a musím říct, že hory tady na Slovensku jsou prostě krásné, pokud máte rádi Tatry, ať už vysoké, západní nebo nízké, tak určitě víte, o čem mluvím, a turisté je dají dělat opravdu jako nádherné, ale je potřeba dávat pozor na jeden takový živočišný druh, který se tu vyskytuje, a teď jako nemyslím české turisty, ale to je medvěd. Medvěd na Slovensku se vyskytuje, je to i docela politické téma, kdy se tady furt řeší, jestli jako medvědy střílet, nestřílet, regulovat a tak podobně. Nicméně já jsem dneska byl od setkání s medvědem opravdu kousíček, protože já jsem šel právě na Ďumbier z Čertovice a když jsem vylezl tam nad žerské vlaky a tak před mnou šla nějaká turistka, no a ta prošla takovým houštím a pak se najednou otočila, vracela se zpátky a říká mi, tam je medvěd. No a byl tam medvěd, já jsem ho teda neviděl jako vlastníma očima, ona říkala, že tam

chytil medvěd a že když si ji všimnul, tak utekl do lesa na levou stranu. Tak jsem, ona mě dávít nechtěla, tak jsem šel jako první a vyrazil jsem tedy skrz tu houštinku na tu loučku, kde měl být medvěd. Už tam teda nebyl naštěstí, takže jsem ho neviděl a medvěd mě taky neviděl, ani na mě neskočil. Ale prostě takovéhle věci se tady mohou stát, pokud chodíte po horách, tak prostě medvěda můžete potkat. Já jsem loni potkal rysy, to bylo krásné setkání, jsme jeli autem z výletu a najednou v lese přes cestu přecházela rysí rodinka, tak to je takové jako příjemné setkání, ale toho medvěda, když potkáte někde v lese, tak to jako úplně příjemné setkání být nemusí. Nicméně my si tady v Lahutkářství dáme další muziku 70. a 80. let a bude tady teďka kapela Sirius a Tanec na hlavě, to je vlastně takový pokus o československý breakdance, podobně jako třeba podobné věci dělal i Jiří Korn, který taky na tu vlnu breakdanceu nalétl a měl docela úspěšné věci z té doby. Napadá mě třeba Trénink, ten bychom si mohli pustit, taky tak nad tím přemýšlím, že nejdřív je Trénink, to je skvělá věc od Jiřího Korna. Ale my si teď dáme kapelu Sirius a to je skladba Tanec na hlavě. Pak tady bude Julia Hečková a Mesto Snow a taky Laco Učenič a Indická obranost. To ještě nepouštěl, ale taky skvělá věc z té jeho solové tvorby z kapelu Limit. A jako první je tady hudební přání na Vaša Patejdla, buď Dvojčata nebo Cosmic Rays, tak jsem vybral tu anglickou verzi, ta je celkem vzácná, málo se hraje nebo vůbec se nehraje, tak si dáme Vaša Patejdla a jeho Cosmic Rays, což ve slovenčtině jsou Dvojčata. Tak si užijte tuhletu skvělou věc. Tady Lahutkářství na Core Music Radio.

To byly Hečkouci a Město snou, jak je moc hezká věc z 80. let na Color Music Radio v československém speciále. Máme už 3:50, utíká nám to rychle kupředu, ale nebojte se, ještě bude spousta zajímavých věcí. Začneme už trochu i s těmi většími bizáry, které vás čekají tady v lahůdkářství, protože v československé tvorbě se samozřejmě najde jako spousta takových trochu ujetých věcí a hlavně té slovenské. Já teda musím říct, že ty 70-kové věci slovenské, některé jsou fakt jako ustřelené a to jsou právě věci, které ani třeba oficiálně nevyšly a byly to různé kavry. Pak tady mám jeden 80-kový kavr, který je naprosto jako ujetý. Ten si dáme taky už za chvilku, no ten bychom se mohli dát klidně i teďka hned. A to je Olga Sabová, Dušan Grůň a V jenom bare úsměv. Což je cover skladby, kterou asi všichni znáte, Human League a Don't You Want Me. Ovšem, člověk by si řekl, že jako spíš Human League skavrovali tuhle věc, protože to zní tak sedmdesátkově, že je to neuvěřitelné na to, že to pochází jako opravdu z 80. let a člověk by se zřadil někam do roku 76-77. Ale opravdu na Slovensku tehdy vznikl prostě disco orchestrálkový cover téhleté tvrdé syntiákové věci z roku 81. A my si ho dáme za chvilku tady na Core Music Radio, protože to je opravdu věc, která jako stojí za to. Pak tady pro vás mám napřání pár věcí. Posluchačka Káča si napsala o Tlakovou níž od Banketu, krásná věc. Pak posluchačka Olina chtěla Evu Hurichovou, kterou jsme se dneska hráli jednou, s její úplně legendární věcí, kterou naspívala s Janem Neckářem, a to je skladba Já přijdu. To musím říct, že doteďka jako mě to fascinuje, prostě, že je to takové hrozně podvratné ta skladba. Že já přijdu, jo, a pak ještě jako tak už nechoď, a já přijdu. Takže prostě ten text je takový vtipný a má to krásné aranžma, jako hudebně je to skvělá skladba, takže si ji za chvíličku dáme tady na Core Music Radio. Mluvil jsem tady taky o Jiřím Kornovi a jeho skladbě je Nejdřív je trénink, tak i tu si pustíme. Já teď musím jenom najít rychle tu Olgu Sabovou, protože já jsem ji tady neměl připravenou, ale já ji určitě najdu celkem rychle, se nebojte, protože to je skladba, kterou mám tady schovanou a už jsem ji našel. Takže si dáme Olgu Sabovou, Dušana Grůně a Don't You Want Me, ale já se V jenom bare úsměv. Ten text je naprosto neuvěřitelný, to je prostě klenot československé tvorby. A je hrozná škoda, že se toho nehraje v rádích, protože takovýhle cover, kdyby hrálo, nevím, Rádio Impuls, tak jako proč ne, prostě jako, aspoň se u toho lidi docela zasmáli. Tak doufám, že pobaví i vás tahle skladba tady na Core Music Radio v československém speciále, který vás i po 10. hodině od mixpultu a mikrofonu provází jako Melín a kde si ještě budeme hrát spoustu zajímavých věcí.

Mně se tam nejvíc líbí, jak ona říká, víš co, tak už nechoď a já přijdu. Vlastně to je geniální text. Jako, vlastně musím říct, že z těch textů hudby 70. 80. let jako českých, tak tenhle ten text je takový jako střelený, ale zároveň hrozně zábavný a vlastně v rámci těch textů té doby jako asi jeden z těch nejlepších, takový jako hezky podvratný a zábavný a vtipný. To byla Eva Hurichová Jarneckář, Já přijdu. Vy posloucháte československý speciál, takže si hrajeme samozřejmě samé československé věci 70. a 80. let. A ještě si hrát budeme, byť máme už 22 hodin a 21 minut, tak pokračujeme dále i s vašimi hudebními tipy a přáními, která samozřejmě nesplním všechna, protože opravdu ten, jak to říct, ten rozptyl těch vašich hudebních přání je jako neuvěřitelný. A ne, všechno opravdu mám. Ale už jste se trefili s pár pěknými věcmi, tak pište i nadále na mail, na Facebook i na další platformy, kam můžete napsat hudební přání tady na Core Music Rádiu a hudkářství. A pokud se trefíte do toho, co tady mám v archivu, tak vám to samozřejmě rád zahraju. My si dáme další muziku, bude tady Mídlo a dieta. Taky Beata Dubasová a Šuměnky z Polomu, to je přání posluchačky Vlasty. A dáme si opět něco z těch 70. let, takových těch střelených věcí. A to je orchestr Braně Hronca. No, ten hraju rád, protože ti mají opravdu jako neuvěřitelné kousky a to jsou právě ty věci, které jako oficiálně vlastně nikde pořádně nevyšly, protože byly nahrané pro Československý rozhlas nebo Československou televizi a vlastně nevyšly nikdy v originále na vinilu nebo tak podobně. A tak si dáme skladbu Děti mléčných barů, to je jedna z těch jako asi nejlepších, co orchestr Braně Hronca kdy nahrál, jako neuvěřitelná věc. A taky tady bude Mirka Brezovská, dneska už po druhé, a dáme si tu skladbu, o které jsem tady mluvil, že se fakt jako nedá nikde sehnat, ona teda vyšla na té desce, ale nikde na YouTube není, na Spotify není, nikde není, a pokud byste jí třeba někdo měli celou tu desku od Mirky Brezovské, tak budu samozřejmě velice rád, kdybych se k ní dostal, protože se špatně schání a kdybyste to někdo měl třeba v MP3 a tak podobně, klidně napište a budu velice rád, kdybych se k téhle desce nějakým způsobem dostal k celé. My si dáme skladbu Mona Lisa, protože vlastně tahle ta deska nebo ta tvorba Mirky Brezovské v 80. letech byla právě Mirka Brezovská a kapela Mona Lisa a měli spoustu věcí. A pak měli vyloženě věc Mona Lisa. A tu si dáme tady na Core Music Radio v hudkářství v československém speciále pro rok 2026.

vyjadruju, v duchu teď děkuju, dokonce mám odvahu, vlíz se klidně na váhu, přestože jsem těžší, život už mě těší, pane vrch.

Tak to byly děti Mlečných barů, orchestr Braně a Hronca. Oni mají opravdu spoustu pěkných věcí. Nebojte se, ještě se dočkáte minimálně jedné věci od orchestru Braně a Hronca, kterou mám mimochodem taky hrozně ráda moje dcera. Ale dáme si další muziku v dnešním československém speciále s datem 29. srpna 2026. Tuším, že to je už nějaké asi páté vydání toho speciálu, který si vysíláme tady ze západních Tater živě z Liptova. Internetové připojení zatím drží, nikdo nepíše o výpadcích, takže super, to jsem rád, protože když jsem vysílal před týdnem, tak jsem to tady trochu odlaďoval a byly tam nějaké výpadky a ticha a tak podobně. A pak ještě k tomu spadl streamovací server, což jsem za to úplně nemohl já, ale stalo se. Nicméně loutkářství dneska bude i nadále pokračovat. Máme 22 hodin a 37 minut a hrajeme si tedy československou muziku 70. a 80. let. Vždycky takhle jednou za rok a vždycky taky je spousta hudebních přání a mnohdy teda, jak říkám, jsou to věci, které já prostě nenajdu v tom archivu, tak se omlouvám, když vám to nepustím. Ale už jsem dost přání splnil a věřím, že ještě splním i nějaká další, která můžete posílat sem na mail lahutkarstvi@radiocore.cz, taky můžete napsat na Facebooku, kde visí příspěvek k dnešnímu vysílání a taky se můžete ozvat přes mobilní aplikaci nebo formulář na našem webu radiocore.cz. No, co se týče fauny a flory Tater, tak tu už jsem dneska jako teda na ten týden, vlastně jsem tady od soboty, takže už za ten týden jsem tady jako viděl spoustu věcí, kromě krásných květin a různých velkých modláků a podobných věcí a kvetoucích květin koníkleců a hořců a všeho možného. Tak z té fauny jsem viděl sviště, viděl jsem kamzíky, dokonce i jedno velké stádo, asi 11 nebo 10 hlavé kamzíků na Bystré v západních Tatrách a včera jsme s dcerou potkali kamzíka mezi Plačovým a Smutným sedlem, dvojici kamzíků na kousek, fakt jako přešli před námi přes cestu asi, nevím, 4-5 metrů, takže jsme měli zážitek a kamzíce jsou v Tatrách stále dost vzácní, ono jich je po celých Tatrách asi nějakých aktuálně, tuším, 600. Možná k 700 už se to šplhá, protože bylo jich méně, když si pamatuju, tak jich bylo 300 nebo 400, ale pak ty počty šly nahoru. Svišťů těch naopak je celkem setrvalý počet a na sviště narazíte, mimochodem ho jako velmi často uslyšíte v horách, ale často na něj i narazíte, tak i sviště už jsem v Tatrách tady potkal letos. Tak zatím ještě mi zbývá teda ten vlk toho, jako člověk nevidí, protože vlk se schová. Rysy jsem viděl loni, medvěda jsem viděl málem letos, teda to úplně jako nevyhledávám, tohleto zvíře. A orla skalního, což je další klenot Tater, tak toho už jsem taky párkrát potkal. No, prostě to poznáte, jako najednou velký dravec s velkým rozpětím křídel lítá nad vámi a svišti začnou pískat. Tak podle toho poznáte, že je to orel skalní. No a my si dáme další muziku tady v Lahutkářství, kde si vysíláme tady Stater, ale dáme si 70. a 80. léta. Bude tady Olga Záblacká a Svět v dámských kabelkách, taky Orm a Jen měsíc ví, to jsem tady ještě nepouštěl, a potom si dáme taky Elán a Skladbu Člověčina. Jako první je tady ale asi jeden z takových těch hodně bizarních a zvláštních coverů, ale musím říct, že ta

Tak to byla Elána Čovečina, tak jedna z těch starších věcí od nich, to byly věci jako Kaskadér, Osmi světaděl a Čovečina a tak dále, to prostě byly skvělé kousky, které se v rádích moc nehrají, ale tady v Československém speciále si vždycky připomeneme na Core Music Radio. Jednou za rok si hrajeme československou tvorbu tady v Lahůdkářství, byť to není pravidlem, protože my si tady hrajeme většinou hudbu zahraniční, většinu roku nebo celý rok, teda bych to otočil, tak celý rok si tady hrajeme hudbu zahraniční a jednou za rok se vždycky hraje pouze jenom československá tvorba v československém speciále. Ten posloucháte právě nyní, 29. srpna 2026 a pokračujeme dále v dnešním playlistu. Pokud byste měli hudební přání, hudební tipy, samozřejmě zkuste to, byť se může stát, že vám třeba tu písničku nezahraju a pokud se trefíte, tak vám ji pustím rád a pište na lahutkarstvi@radiocore.cz na Facebook přes mobilní aplikaci a taky formulář na našem webu radiocore.cz. Internetové připojení drží, všechno funguje, muziku můžeme hrát dál a tak vás už za chvilku čeká dneska už po druhé, vlastně po třetí, to je taková níž, tady byla po třetí kapela Banket. Dáme si skladbu Prčovi Ludia 20. storočia. Pak tady mám přání hudební, o které si psalo více z vás. A to je Jana Hrušková a Disco Tango, taky to si pustíme. A pak tady budou opět leta 70. a dneska už po druhé Bezinky. Hráli jsme si skladbu Diskotéka na nábřeží a teď si dáme skladbu Strejdo hraj dál, to je taky vtipný text docela, ale proč ne, jako celkem fajnové disco 70. let. Na začátek nicméně skladba, která by dneska neprošla skrze cenzuru moderních feministek a dalších lidí z různých alarmů a podobných serverů, kteří prostě hledají všude nějaký sexismus a tak podobně, tak skladba o tom, jak zaujmout dívku na pláži u rybníka někde u přehrady tím, že jí strčíte bodlák do plavek. To by asi dneska úplně neprošlo. S tím by byl jako velký problém a už by se to skoro, já si myslím, že Johana Nejedlová by na to vykasírovala minimálně 8 milionů dotací na kampaň, že prostě obtěžovat dívky na pláži tím, že strkáte bodláky jim za plavky, je špatné a aspoň by měla se na rok z čeho žít. A její koncert slavný. Nicméně, my si dáme tuhletu skladbu z 80. let, kdy ještě se tyhle věci tak nějak neřešily, nebo prostě řekněme, byly takové prostě, no byl to humor, jako. Co si budeme povídat, prostě samozřejmě asi jako nikdo nikoho nechce nabádat k tomu, aby obcházel slečny ležící někde u vody a strkal jim do plavek bodláky. Ale kapela Limit, Laca Učeniče, tehdy tuhletu skladbu udělala, ten text je velice vtipný a tu skladbu nespívá Laca Učeniče, ale naspívá mu ji na desku kapela Limit Petr Nať, kterého tam určitě podle hlasu poznáte. Takže tady je Bod jak na plavkách, a potom Banket, Jana Hrušková, taky Bezinky. To vše v československém speciále tady na Core Music Radio.

Tak to bylo dneska po druhé bezinky, velmi podobný hudební styl jako skladba Diskotéka na nábřeží, vlastně tuším, že to je i stejná deska a skladba Strajdo hraj dál, ale fajnové disco 70. let, jako i tady v Československu se občas objevily nějaké věci, které celkem se inspirovaly 70. lety, která probíhala v zahraničí a jaké věci se dělaly prostě v Německu a v Americe a v Anglii a tak podobně. My si dáme další muziku, posloucháte československý speciál živě z Tater a pokud máte hudební přání, hudební tipy, samozřejmě pište i nadále, protože já, jak jsem říkal, tak když vám něco nezahraju, tak vám třeba zahraju něco jiného, takže si klidně napište o nějaké ty hudební kousky a hráli jsme si teďka třeba na přání právě Janu Hruškovou a Disco Tango, tak to tady taky bylo poprvé a psali jste si o to a tak podobně, takže klidně pište a třeba se trefíte do něčeho, co já tady v archivu najdu. Teď vás čeká další hudební přání a to napsal posluchač a já se zase musím podívat, posluchač Honza, jestli bych zahrál Chvastouna od Pražského výběru, což je věc z té jejich druhé desky, která už vyšla vlastně po zákazu kapely, kdy byla ta kapela zase jako znova povolená a ona se nemenovala v tu chvíli Pražský výběr, ale Výdom výběr. Vlastně deska, která vyšla, tak vlastně nebyla od Pražského výběru, ale byla napsaná jenom jako výběr. My si dáme tady Chvastouna tady na Core Music Rádiu. Také tady bude Miroš Birka z období ještě vlastně před těmi dvěma slavnými alby Ani moderný chalan, Chlapec ulice, tak vyšla deska Roky a dny. I tu jsem měl doma, nebo měli rodiče doma teda konkrétně, tak jsem si ji pouštěl a tam je taky jedna velice povedená věc a to je Motýl Admirál a tu si dáme tady Vahutkářství. Pak tady bude Heidi Janků a Hnízdo Vos. To jsem tady pouštěl, tuším, před pár lety na přání. Myslím, že posluchače Libora to bylo. A to je taky jako povedená věc, byť Heidi Janků, že jo, tak tam má jako, když se načančám a podobně. Ale tohleta skladba, to je takový docela pěkný synthpop 80. let. Jako první skladba, která se hodí k tomu, že vlastně končí srpen, začíná září a pomalinku nám bude za chvíličku začínat podzim. A tak si dáme kapelu Orm a Kamélie. Podzim začíná tady na Core Music Rádiu, tak trochu to předběhneme. Ještě pořád máme přece jenom srpen a léto, ještě nějaké kolik 2-3 dny. Pak přijde září, to je vlastně ještě taky léto oficiálně a pak až teprve přijde ten podzim, ale tak, abyste se na to připravili.

já jsem hrál, ty jsi hrál, my jsme hráli, vy jste hráli, na cymbáli všichni myši tancovali, my jsme hráli, vy jste hráli, na cymbáli všichni myši tancovali, oni hráli, taky hráli, na cymbáli všichni myši tancovali, my jsme hráli, vy jste hráli, na cymbáli všichni myši tancovali, já jsem hrál, ty jsi hrál, vaše taky hrál, na cymbáli, my jsme hráli, vy jste hráli, všichni myši tancovali, na cymbáli všichni myši tancovali, my jsme hráli, vy jste hráli, na cymbáli všichni myši tancovali, já jsem hrál, ty jsi hrál, on za taky hrál, na cymbáli, my jsme hráli, na cymbáli všichni myši tancovali, oni hráli, taky hráli, na cymbáli všichni myši tancovali, na cymbáli tancovali, na cymbáli tancovali, všichni myši taky hráli, na cymbáli všichni myši tancovali.

Hajdejanků a Hnízdovoz, taky taková zajímavá věc, takový docela jako tvrdý synthpop, řekněme, který se tady moc jako nenosil, minimálně v té české tvorbě se tyhle ty věci moc nevyskytovaly, ale tak i takovéhle kousky se nahrály v 80. letech a my si je hrajeme tady v Lahutkářství na Core Music Rádiu v dnešním československém speciále s datem 29. srpna 2026. A tuším, že už je to fakt opravdu nějaké, tuším, páté vydání toho speciálu, který mě napadl kdysi vlastně celkem náhodou, když jsem tady vysílal ze Slovenska, jak jsem říkal, tak tam pustíme více českých, slovenských věcí, ať je to takové trochu zajímavé. No a stala se z toho celkem velká tradice, že vždycky takhle v srpnu si hrajeme právě československou tvorbu. Od té doby já jsem rozšířil svůj archív díky vašim hudebním typům přáním. Vy i nadále píšete různé typy a přání, které ještě stále nemám. A občas někdo z posluchačů třeba pošle něco, co bych měl zahrát, jako i v MP3 a tak podobně, takže díky za to. A pokračujeme dále. Futurum a voda. To je taky úplně zapomnutá věc, která je fakt povedená z 80. let. Taky tady bude kapela Gravis a Zkoušky z lásky, jak napsal posluchač, a já se musím podívat, kdo to byl přesně, protože vy píšete a já tady čtu. Posluchač Pavel. Gravis, Zkoušky z lásky, na Slovensku dodnes velký hit. Ano, souhlasím, protože jsem to asi předevčírem slyšel na jednom slovenském rádiu, kde to hráli. Stejně jako ještě potom druhý song od Gravis, který se tady hraje na Slovensku stále v rádiích, a to je Daruj mi svůj nejkrajší děň. Tak my si dáme Zkoušky z lásky. Potom tady bude ještě Marie Jotrová a její 70-kový velký hit Markétka, protože to je skladba, kterou taky dost rádia dneska už nehrají, ale je to jedna z hodně známých věcí od Marie Jotrové a v originále to pochází z Polska. Já teďka se nevzpomenu, jak se jmenovala ta zpěvačka, která naspívala, myslím, že ta písnička se jmenovala Małgoszka nebo tak nějak, a je to vlastně cover téhleté polské věci, ale Marie Jotrová to zvládla skvěle a musím říct, že já mám obecně věci od Marie Jotrové velice rád, ať už je to Řeka lásky nebo její cover vlastně věci od kapely Black Sabbath. To je takové to Láskovaní deštěm, že jo, to je v originále, no, Changes to nejsou, je to, no, a teď si nesmenu, jakou přesně skladbu skavrovala Marie Jotrová, ale nebojte se, já si určitě vzpomenu, protože Black Sabbath mám taky celkem naposlouchané, a to byla Since You Gone, je vlastně originál téhleté skladby od Marie Jotrové. Ale my si dáme právě Markétku, což je taková celkem smutná věc, kdy vlastně ona zjistí, že její milý, který si jí měl brát, tak si bere nějakou jinou slečnu a ještě s ní přijel prostě k jejímu domu. A, no, taková celkem prostě smutná, zamilovaná písnička. Ale jako první tady bude skladba, na kterou jsem upozorňoval trošku, že přijdou i takové věci. Škoda, že spí moje dcera, protože jí má fakt strašně ráda tuhle tu věc. A to je opět orchestr Brně Hronca. A skladba, kterou fakt musel udělat někdo prostě po nějakém buď velkém alkoholovém dýchánku, anebo si museli šlehnout něco jiného teda. A to je skladba Kokodák. Ne, fakt se jmenuje Kokodák a celé moto té skladby je čo bolo skôr, sliepka alebo vajce. Tak nad tím můžete přemýšlet během toho, co budete poslouchat tuhletu skladbu. A je to vlastně jako celkem fajnové disco 70. let. Ale do toho jsou nasemplované prostě slepice. Fakt jako, dokud se zpívá kikiriki. Já si říkám, že se museli prostě fakt něčím sjet a pak jít do studia a nahrát tohleto. To se jako nedá jinak vysvětlit. Ale geniální věc. A je škoda, že se tohle nehraje třeba na rádiu Blaník nebo na Impulzu. Jste prostě po ránu slyšeli tohleto. Jdete do práce. Tak aspoň tady na Core Music Rádiu si hrajeme takové krásné věci.

Trvalá, Marie Trvalá, její Markétka, mimochodem napsala mi posluchačka Olina ten nám to jméno zpěvačky, která originálně naspívala tuhletu skladbu v polštině, byla to Marila Rodovič a jmenovala se to správně, jak jsem říkal, Malgoška. Nicméně my si dáme další muziku tady v Lahůdkářství na Core Music Rádiu, za pár minut máme půlnoc, ale to nás neodradí a ještě budeme hrát dále muziku 70. a 80. let české a slovenské provenience. Já ještě stále jsem celkem teda, musím říct, neunavený a mám tady pro vás ještě dost věcí ve svém playlistu, k tomu jsou tady vaše přání a ta stále ještě chodí, takže poslouchejte nadále a užijeme si spolu ještě nějaký ten čas tady na Core Music Radio s muzikou české a slovenské provenience. Dáme si teď jedno přání, to napsal posluchač Ondřej, pokud se koukám správně na Facebook, až se podívám ještě jednou oči, protože tady jsem si překlikl nějaké věci a tak, no víte co, toho živého vysílání tady vždycky toho hodně a tak prostě klikáte sem, klikáte tam a pak najednou vám tady něco se zavře, co jste tady měli otevřené. Nicméně, myslím, že to byl opravdu posluchač Ondřej, který napsal si o Karla Zicha a Lenku Filipovou, ano, posluchač Ondřej. A to je skladba Mosty. Originál je od Air Supply, což je kapela, na kterou taky mnozí kritici nadávali, že to jsou takový jako jak to říct, no kýčovití rockeři prostě a že je to hrozně kýčovité a utahané a samé použáky a tak podobně, ale Air Supply měli spoustu hitů, to byly All Out in Love, taky potom právě skladba Last in Love, což je originál téhle skladby, kterou potom předělala Lenka Filipová s Karlem Zichem a i další věci měly ještě v 80. letech. Prostě to byla taková kapela utahaných věcí, ale ty utahané věci byly velice pěkné a povedené. Takže my si dáme Mosty, a to je rok 1980, taky tady bude Marika Gombitová, Maria Otrová a opět znova a Miroš Birka a soundtrack k pohádce Mě berete nám princeznu, který byl hodně úspěšný a z téhleté věci, z téhleté pohádky pochází naprosto skvělá věc Tryslova. Tu si pustíme už za chvilku. Taky tady bude, protože už po půlnoci máme za chvilku, tak si dáme Jiřího Schellingera. A skladbu, kterou jsme původně měl připravenou v playlistu, my jsme se pak ještě hráli Lucrecii Borgi na přání, ale tuhle věc jsem připravil pro vás já a to je taková pro mě fakt jako skvělá mystická rocková věc. A je hrozná škoda, že se tahle věc vůbec nehraje v rádích, ale vůbec. To prostě nikde neslyšíte. Přitom někdy v nějakém pozdním večerním vysílání bych to do toho playlistu sázal prostě každý den skoro, jako teď nechci přehánět, jako každý den asi ne, ale to už by se pak trochu oposlouchalo. Nicméně je to skladba, která se krásně hodí na večerní noční vysílání a jmenuje se Divné tušení. Fakt úžasná věc. No a jako první tady bude moc hezká věc, dneska do třetice, Mirka Brezovská a skladba, kterou jsem tady už anoncoval, že to byl vlastně její největší hit v 80. letech a to je skladba Děvče neplač. Tak si ji užijte tady na Core Music Radio, i po půlnoci si hrajeme dále, pište vaše hudební přání, hudební tipy a hudební nápady na lahutkarstvi@radiocore.cz přes aplikaci Formulář anebo taky na Facebook Core Music Radio. Tady už je Mirka Brezovská, potom Karel Zich, Alenka Filipová, Marika Gombitová, Marie Rotrová, Miroš Birka a taky Jiří Schellinger. Samá pěkná muzika.

Tak to bylo Jiří Schellinger a divné tušení. Takhle krásně po půlnoci se to hodilo, protože to je taková hodně mystická, tajemná a trochu děsivá skladba. Vy posloucháte Core Music Radio a pokud jste naladili v pozdějších hodinách, tak se možná divíte, co se tady hraje za muziku, ale zase po roce máme československý speciál, kde si hrajeme muziku české a slovenské provenience. 70. a 80. let, možná trochu zabrousíme i na začátek let 90. Možná. A kdyby ne, tak zůstaneme v 70. a 80. kde si můžete přát i vaše hudební přání, takže pište sem do studia na známé kontakty, Facebook, mail a tak dále, taky formulář na webu a aplikace Core Music Radio. Tam všude můžete napsat, taky píšete, občas píšete o věci, které tady prostě nemám a nemůžu najít, ale tak si dáme třeba nějaké další a nebojte se, ještě to bude stát za to, protože tady mám ještě pro vás docela dost pěkných věcí, takže klidně můžete psát vaše hudební tipy. A ano, jak píše posluchač Tuxík, to je bizár písniček. No tak ano, do playlistu Core Music Radio dnešní playlist úplně nezapadá, ale tak to je jednou za rok vždycky. A teď se pustíme do dalšího bizáru, nebojte se. Mám styl Čendy. No už možná mnozí víte, co to je a kdo to je. Karel Gott dělal v 80. letech cover skladby od Eltona Johna I'm Still Standing a ten text psal někdo, kdo buď byl fakt jako hodně, hodně svetovaný, anebo prostě byl úplně mimo. Protože tam jako ani nedává smysl ten text, prostě to, tam jsou jako ty věty, které na sebe navazují, tak vlastně vůbec nedávají smysl dohromady. Ale i takové věci vznikaly, prostě bylo potřeba ohnout nějaký zahraniční hit, tak se vymyslelo něco, co se prostě bude rýmovat. A to, že to nedává smysl, no to bylo jedno. Prostě se to vymyslel, někdo to naspíval, ať už Karel Gott jako velká hvězda, nebo někdo jiný třeba. A tak se prostě dělaly československé covery. A pak jsou jako v tomhle principu krásné věci, jako třeba skladba, kterou jsme tady pouštěli dneska v československém speciále, a to byly Saturn a Potina může radio hrát, kde opravdu někdo nad tím textem přemýšlel a udělal celkem zábavný, vtipný text prostě na zahraniční skladbu, tehdy tedy Buggles a Video Kid Radio Star. Ale pak byly věci, jako právě Mám styl Čendy, kde prostě někdo šel a asi mu někdo řekl prostě hele, tak tady máš takhle na stůl ty valuty a teď vymysli text a musí to rýmovat na tuhle písničku. No a frajer si dal lajnu, pak pár sklenic vína, pak ještě nějaký pivo, pak ještě pár zelených a začal psát. Tak asi takhle nějak zřejmě vznikl text Mám styl Čendy v 80. letech, protože to je fakt jako totální bizár. Pak tady mám další text, který taky vznikl asi podobným stylem a to je OK Band a UFO nad rybníkem. Já tuhle tu věc mám hrozně rád, protože to je takový bizár, tak divná věc, že ji prostě jako mám rád a věřím, že baví i vás, protože hudebně je to skvělá skladba, ale ten text, to je prostě, to se nedá jako popsat. Takže UFO nad rybníkem. Potom tady máme Roba Gekorová a Dvaja, to je opět kousek z Fontány pre Zuzanu. A dáme si taky extra band a poslední zvonění. A to je skladba, která prostě vždycky pro mě byla taková strašně jako zvláštní. Taková jako pohřební, doslova, dá se říct. Ale tak uslyšíte ji za chvilku. Teď si dáme Mám styl Čendy a já už k tomu nemám co říct, protože to je prostě tak něco divného a ujetého, že to se nedá popsat. Takže Karel Gott a Mám styl Čendy na Core Music Radio.

to byl Extra Band a no, Extra Band, no asi se to vyslovuje anglicky. A poslední zvonění, musím říct, že já vždycky jsem tuhletu věc už od dětství vnímal jako takovou pohřební píseň. Jo. A vlastně ona trochu pohřební je, protože vlastně vypovídá o tom, jak končí takové to bezstarostné období té školy a toho gimpu a tak a maturity a pak prostě už přichází trocha zodpovědnosti a takových těch složitých věcí a tak. No, každopádně Extra Band a poslední zvonění jsme si zahráli tady na Core Music Radio. Máme 32 minut po půlnoci a pokračujeme dále v československém speciále. Nemotá se mi jazyk ještě, ale občas vyslovit tuhletu věc je takové složitější. Takže vám přeju i nadále příjemný poslech. Od Mixpultu mikrofonu vás zdraví Jakub Mevín a hrajeme si československé věci. Opět po roce tady v československém speciále s datem 29. a teď už tady 30. srpna 2026. No a protože maximixy, dlouhé skladby a tak podobně tady moc nejsou, tak si budeme i nadále hrát klasický playlist tahleté muziky i po půlnoci a pokračujeme dále s kapelou Modus a s kapelou Spoluhráčka. To je přesně jedna z těch věcí, které vlastně od Modusu jsou z té první poloviny 80. let a vůbec se nikde v českých rádiích nehrají. Tak Spoluhráčka vás doufám potěší. Potom tady mám taky další kousek a to je Marta a Tena a Zpívej tu píseň kouzelnou, to je přání posluže Libora. Je to věc z začátku 70. let, takže se podíváme opět do 70. A když už se podíváme do těch 70., tak jsem si říkal, že bychom si mohli dát i další věc z repertoáru orchestra Braně Hronce, a to je skladba Láska na lyžích. Taky hrozně povedená věc, kterou si doufám oblíbíte, nebo pokud už ji nemáte oblíbenou, tak si ji oblíbíte nově a bude vás bavit. Ale na začátek tady mám pro posluchače Roberta, který napsal a děkuju, že ho to takhle baví, protože Robert má prý narozeniny a má 53 let. No a tak bych chtěl zahrát Elán a Královnu bělých tenisiek. Musím říct, že Královna bělých tenisiek je taky jedna z mých takových srdcových skladeb, protože právě jsme ji měli taky na těch deskách doma a mně se hrozně líbila už, když mi bylo 8-9 let. Jako. A stejně jako další věci od Žbírky a Elánu jsem si ji nahrával na kazety a pak jsem si ji pouštěl na Walkmanu, tehdy z kazet a tak to byly časy, jako, kdy že CDčka tohoto jako nebyly, MP3 to už vůbec ne. Takže jsem si nahrál prostě takový výběr z těch desek tehdy na kazetu a pak jsem to pouštěl, když jsem jezdil na kola na sluchátka z Walkmanu. A připadal jsem si jako hrozně cool, protože prostě to bylo tehdy jako něco neuvěřitelného. No tak Elán a Královna bělých tenisiek, krásná věc, tu si tady zahrajeme, potom tady Modus a Spoluhráčka, Marta a Tena a Zpívej tu píseň kouzelnou a taky Láska na lyžích od orchestru Braně Hronca. A pokračujeme dále v československém speciále. Pokud byste měli hudební tipy a hudební přání, pište i nadále, budu rád, protože o tom to je, abychom si zahráli i nějaké ty vaše hudební kousky. Teď ale Elán a tohle je krásná věc.

Kváska na Ježiach, tady byla taky, to byly konkrétně orchestr Braně Hronce a tahle ta věc, která taky zazněla v 70. letech a my jsme si od Braně Hronce a jeho orchestru hráli už více věcí, ale tohleto je taky celkem zajímavá věc. My si dáme další muziku, už máme celkem pozdní hodinu, 49 minut po půlnoci. A tak si dáme další muziku 70. a 80. let z československé provenience a i včetně vašich hudebních přání, protože stále píšete sem do studia, píšete na mail, píšete na Facebook, píšete na další možné směry, kam zahrát. A teď napsal posluchač Pavel spoustu různých typů, tak já se tě musím jako nějakým způsobem tady probrat a uvidíme, co z toho bude pustit. Ale teď tady pro vás mám kapelu Tým, už dneska po druhé. Oni měli samozřejmě největší hit skladbu Lékama na ticho, ale to byl takový jako profláklý hit, který se hraje dodnes v rádiích a my se od Týmu dáme skladbu Náročný. Taky skvělou věc, která se v rádiích naopak dneska vůbec nehraje. Pak tady bude Oda Říha, protože jste chtěli Katapult a Odu Říhu, tak jsem vyhrabal z archivu skladbu Disk Móda. To je právě ta skladba, o které jsem tady mluvil, že udělali něco takového, jako co si trochu dělal legraci z diska. Tak si dáme Disk Módu už za chviličku a pak tady bude taky Václav Neckář a jeho Láska ztracená. To je taky docela fajnová synthpopová věc z 80. let, která se dneska moc nehraje. Ale jako první, tady bude Telegram. V originále Sever Convention, v coveru, který jsem tady ještě nikdy nehrál, ale dneska se ho pustíme, že si hrajeme ty covery, tak proč ne? Hanna Zagorová, Karel Wagner a jeho orchestr a tak dále.

Pět minut po jedné hodině činí Vása Leskář a Lásko Starcená. To byl taky celkem velký hit v 80. letech. Musím říct, že se to hrálo i v rádích a bylo to znát celkem vlastně v té první polovině třeba 2000 let, že se tahleta skupa hrála. Ale dneska se v rádích moc nehraje a tady je zvukný mix food, pardon, už je trochu vyběhaný, tak mi trochu mikrofon utíká. Nicméně mám tady od vás další hudební přání a to je třeba skladba od Jana Cezara Holky blázniví. O tu si napsala posluchačka, musím se podívat teďka rychle tady do mailu, abych to řekl správně, protože vás píše spousta, ještě tuhoto pozdní hodinu stále píšete a stále posloucháte československý speciál na Color Music Radio a tak vás doufám baví tahleta muzika a tenhle playlist a pokud byste ještě měli nějaká hudební přání, hudební tipy, tak pište sem do studia na loudkarstvi@radiocolor.cz, taky se ozvěte na Facebooku, nebo napište přes mobilní aplikaci a formulář na webu Color Music Radio. Bude tady kapela Precedence a Bára Basiková, Doba ledová. O tu si napsal posluchač František, pokud to čtu správně, já se musím podívat, mě tady trochu teďka hapruje internet, doufám, že vy máte poslech v pořádku, aspoň pokud koukám do tady programu na odbavování, tak tam to všechno funguje v pohodě, ale Facebook se nějakým způsobem načítá, tak a mail taky ne, tak uvidíme, když tak vám ta hudební přání zahrou později. Teď tedy Monte Rosa a Cis, taky Jan Cezar a Holky prázdniví, Precedence a Bára Basiková a Doba ledová a pak ještě jen přání posluchače Libora, Viktor Sodoma a Tak to nejde, což je cover skladby Disco Band od Scotch. Tak takový celkem zajímavý playlist, takhle potajeně hodně noční a jedeme dále s muzikou české a slovenské provenience na Core Music Radio. Vy i nadále pište vaše hudební přání a tipy sem do studia

Tak musím říct, že tuhle věc jsem fakt jako neznal. Díky za poslání posluchači Liborovi. A přijde mi, že Viktor Sodoma prostě vykradl jako tuhle tu věc o to Scotch, kdy aranžma a ta muzika je prostě 100% od Scotch a prostě jenom tam vymazali ten zpěv a zpívali tam něco jiného. Tak to byl tenhle cover od Viktora Sodomy a skladba Tak to nejde. V originále samozřejmě Scotch a Disco Band. A my si dáme další muziku, tady na Core Music Radio. Bude tady Beata Dubasová a Jsme také, jaké jsme. To je perfektní věc z synthpopu 80. let ze slovenské produkce. Potom tady mám pro vás Elán a Osmi světaděl. Krásnou věc z jejich vlastně té první tvorby, protože Elán začínali takovou muzikou, která byla, já jak to říct, jako to bylo tak nějak pomezí diska a popu, potom zrokovatěli trošku víc, ale oni vlastně rokový byl od začátku trošku a pak vlastně přišly ty velké hity jako Král nebevých tenisiek a Si kočka a tak podobně, ale z začátku 80. let dělali fakt spoustu pěkné muziky a my si dáme skarbu 800 děl. Taky tady bude stejně to Procházka a Déšť a na začátek, když jsme tady měli ty covery, tak si dáme i takovou věc, která by nepotěšila moji ženu, která šestí už spí, ale to je Josef Laufer a Ďábel diskoték, protože to je cover vlastně tehdy velkého 70. hitu od, no, kdo to byl? Diskodak. Diskodak, musím to rychle najít tady. Diskodak byl Redis and His Cast of Idiots. No a tohle je československá verze Ďábel diskoték. Je to ještě horší než originál.

podoba 70. a 80. let, kterou jinde neuslyšíte. To je Lahutkářství na Color Music Rádiu.

ještě v dálce zní strom, k nebi odjíždí stín, trochu přízračný splín, dobře o mě ví sám.

Tak to byl Stanislav Procházka a Déšť. Posloucháte Core Music Radio, posloucháte československý speciál a my si hrajeme dále muziku 70. a 80. let, která pochází z Česka nebo ze Slovenska, primárně hlavně ze Slovenska, protože tady máme spoustu krásných slovenských věcí ještě v playlistu. A dáme si už za chvilku Vaša Patejdla a Uměj žít. Taky tady bude taková trochu alternativnější věc a to je Garáž a Muchomůrky bílé. O to jste si napsali sem do studia Core Music Radio. Jestli bych nezahrál tenhle kousek, tak si ho dáme. No a předtím bude tady Lešek Smelka a jeho jednu větou. A jako první kapela, která tady taky nemůže chybět, protože když si hrajeme českou torbu muziky 70. a 80. let, tak tady nemůže chybět kapela Tubatanka. Ta měla hodně úspěchů a hodně zajímavých věcí na přelomu 80. a 90. let. Oni začínali vlastně v 80. a tehdy dělali takový, řekněme, hard rock, který tady úplně nebyl. Žádná jiná kapela podobnou muziku nedělala. A my si dáme od Tubatanky tu jejich asi nejslavnější věc, a to je Skladba Dnes z roku 87. Potom samozřejmě měli ještě další věci, jako Láska trošku nad hladinou a podobně, nebo Pravda vítězí. Ale teď si dáme právě tuhle skladbu, která je asi nejslavnější od Tubatanky a věřím, že si ji užijete v 1 hodinu a 40 minut. My budeme končit někdy po druhé chvilku, dohrajeme se ještě nějaké dlouhé skladby, protože pro vás mám ještě nějaké takové, řekněme, pomalejší a dlouhé věci. Ale teď je tady Tubatanka a jejich Dnes, krásná věc.

Ve 2 hodiny a 1 minutu posloucháte Československý speciál a já si myslím, že už za chvíličku bude ten správný čas na to ukončit dnešní vysílání, ale doufám, že jste si ho užili a že jste si poslechli spoustu krásných věcí československé tvorby 70. a 80. let. Já tady pro vás mám ještě pár pěkných věcí, do té, dejme tomu půl třetí, si to protáhneme a tak si dáme ještě pár kousků, ale pak už budeme spát a hudkářství tady bude pro vás opět za týden, tady v sobotu od 8 až do pozdních nočních hodin. Teď si dáme jeden takový celkem zajímavý kousek a to je skladba od kapely Zoo. To je přelom 80. 90. let, už jsou to 90. spíš, ale čas sluhů už je z let 90. a pamatuju si tuhletu skladbu i proto, že jsme měli kdysi doma kazetu od Zoo, mám jí stále teda jejímu šupliku a tam byly různé skladby jako Kanibál a Čas sluhů a Tribunál a tak podobně, docela děsivé, jako musím říct, že když jsem byl malé dítě, tak jsem se trochu bál té muziky, kterou tam Zoo dělali, protože to bylo takové jako hodně, řekněme, alternativní a hodně děsivé. Ale dneska si rád poslechnu skladby od Zoo a my si dáme Čas sluhů. Taky tady bude František Sahua a Stín na duši a podíváme se i na novější muziku 70. a 80. let.